0: Tož přížo na leto vypršo, to pyšně kmiatlo je přeměněno. A nový svět se zachopí a zaměří. A nový svět, die neue Welt eröffnet sich für sie. In bunten Schmetterling verwandelt. Do pyšněk miatela je přeměněna. A nový svět se zachopí a zaměří. A nový svět, a nový svět se zachopí a zaměří. Eine neue Welt für Sie entsteht.
1: Miato!
0: Ein neues Welt zur Sache Pia Sanje. Ein neues Welt zur Sache Pia Miato! Do pyśnie kmiatlia, je przemieniona, a nowy zbyt, nowy zbyt.